Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukazku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
1: Takové hodnotě 50 tisíc.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný? Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spojené státy si zajistily výrazný podíl na venezuelském ropném bohatství. Washington uzavřel s Venezuelou dohodu, která mu dává většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných zásob ropy. To je zhruba pětina všech potvrzených zásob této jihoamerické země. Americký prezident Donald Trump dohodu označil za největší ropný kontrakt v historii. Lidé bez práce by mohli od příštího roku dostávat výrazně méně peněz. Ministerstvo práce plánuje návrat ke starším pravidlům podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících by tak podpora klesla z letošních 80 na 65% předchozího výdělku. Stát si od změny slibuje úsporu kolem 4,5 miliardy korun. Návrh ale kritizují odbory, zaměstnavatele i někteří odborníci. A pojďme také na sport. Martin Fuchsa znovu ukázal, že na kilometrové trati patří k absolutní světové špičce. Ve finále mistrovství světa v Poznani byl ještě 3/4 závodu až pátý. Pak ale přišel fantastický finish, během kterého soupeře jednoho po druhém dojel. Do cíle nakonec dorazil jako první společně s Maďarem Danielem Fejesem. Oba tak slaví titul mistra světa. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometr těsně pod stupně vítězů. Čtvrtá. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Palačovská spojka už je skoro hotová. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem zlepší napojení regionu na dálniční síť a také odvede z obcí tranzitní dopravu. Ještě než se otevře autům, si ale budeme moct vyzkoušet pěšky nebo třeba na bruslích a na kole. A to za 2 týdny. Provoz na Palačovské spojce se pak rozjede nejpozději v závěru října.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé, v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin a k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren, anebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio. Dobrý

0: posloucháte Hit Radio. No, hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože, já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to trošku. Jako neradi, ale... Jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě moje ratole zde do školy. Jo.
0: Sám si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě. Já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No, zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No, já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty dva měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1960. Tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, že jste třeba vzhůru, jo. Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani. My jsme zatím s Filipem nic neměli, což mě celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, 7 hodin 18 minut, řekl Filip Lejček, já si to tady zapisu. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. To tedy samozřejmě byly devadesátky. I v rámci naší summer party si dáme It's My Life a doktora Albana. A to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter anebo Krištofy.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemskévinobraní.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal. Díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: No je tady Fíla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamesa Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu cen na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat spropitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuma Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně, chodím na humří snídaně. Takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval.

0: víkendové, respektive sobotní ranní Hit Radio a hlavně taky naše summer party. Což znamená, že už za chvíli vám dáme zase jedny z těch největších hitů, letních hitů za posledních 30 let. Prosím tě, kdo má dneska svátek? Evelína.
1: Známe nějakou Evelínu?
0: Známe?
2: No, Evelínu, já znám, jako Evy znám, ale Evelínu vyloženě jako neznám.
0: Já znám i Evelínu, člověče, to bych měl. Dívám se, jestli mám na ní telefonní číslo. Uvidíme. Nemám. Tak nic.
2: Že bychom jí zavolali, jo?
0: Že bychom jí brnkli, ale tak jí napíšem aspoň nějakou zprávu na WhatsAppu nebo teda na Facebooku. Vy na ně nezapomínejte dneska na Evelíny, 29. srpen, sobota. No a my pokračujeme v tom, že vytáhneme další velký letní hit. Pamatuješ si, Fílo, na píseň Who Let the Dogs Out?
2: To je takový to Who Let the Dogs Out? Hele, já si přiznám, že si pamatuju, ale vůbec jsem nevěděl, že tam jsou tyhle slova. Až teď mi to došlo, víš? Když jsem si říkal taky to Hurricane Don't Sell. Úplně něco jiného, jako všichni.
0: Takže štěkací píseň, už za chvíli u nás na Hit Radio.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
7: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
6: Tak setři a šetři.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
18: firma na zážitky
15: CZ.
19: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
3: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Za pár minut 8 raní. Vy posloucháte Hit Radio, děláte samozřejmě dobře. Dáme vám čerstvé zprávy a potom další velké letní hity.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné sobotní ráno za minutku 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česko od začátku pandemie zaplatilo za covidové vakcíny zhruba 19 miliard korun. Z 41 milionů dodaných dávek jich ale využilo méně než polovinu. Přes 18 milionů vakcín tak kvůli prošlé době použitelnosti skončilo v odpadu. Pro nadcházející sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň jedná o podmínkách zajištění vakcín pro další roky. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů, zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. A pojďme také na sport. Bayern Mnichov zahájila snahu o obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5-1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Joša Vanoman, jenž se trefil do obou branek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: V Zoo Ostrava můžeme zavítat do nového pavilonu. Otevřeli ho včera a je zaměřený na obojživelníky. Pozorovat tam můžeme žáby, mloky nebo čolky a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Obojživelníci totiž patří k nejohroženějším skupinám. Na červeném seznamu je skoro polovina známých druhů.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
12: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jasně, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Chceme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hitrádiu. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co jsi dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně třeba. Tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Takže nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla. Běhal jsi okolo
1: klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že jo, klepadla. No, a potom, když se odstranili ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se podíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: No, tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je
1: jo.
0: To tak.
1: Poctivej kof ještě.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně, tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hitrádiu v Summer Party. Přátelé, tohle je bomba.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobotní ráno, lehce po 8:45. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že jsi ve většině vlastně. No. Jsi nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku a vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Mě povídej,
1: kvůli těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jo, jako ne tak letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám, samozřejmě. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval a Řecko, tyhle čtyři, nevím jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%, Chorvatsko, shodně 12% a pozor, Španělsko. 10% z nás si vybralo Španělsko a pak už ty procenta samozřejmě klesají, jak klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut Xyndla X.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc než jasný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Dneska je sobotní ráno i v 8:30 a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
1: Ranní update.
2: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál, Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavil ho magazín Time Out a asi nikoho moc nepřekvapí, že vítězem je Bangkok.
0: Aha.
2: Byl jsi v Bangkoku.
0: Neviděl jsem jenom pařbu Bangkoku. To mi
2: já
0: asi
2: tam
0: stačilo,
2: byl a můžu to potvrdit, že opravdu tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává docela zabrat. To není ještě tak zajímavý, ale na konci července i ta kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
0: Ne, mně se to stalo. Je to... No, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
2: Jakože v půlce vstupu, jo?
0: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8:30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pak jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

0: Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme summer party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, tak dále. To všechno už za chvíli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní. V online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
5: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
4: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Jdou do finále, máme poslední prázdninový víkend, sobota, no a za chvíli 9. hodina, což znamená další čerstvé zprávy, které vám nabídneme už za okamžik.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Co to zas popájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift. Hey, what's up, it's Rihanna.
9: I'm Harry.
10: This is The Weeknd.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásnou sobotu, je 9 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku přibývá přestupků spojených s používáním dronů. Úřad pro civilní letectví eviduje stále více případů, kdy lidé se svými stroji létají tam, kde nemají. Často jde o amatéry, kteří ani nevědí, že se nacházejí v bezletové zóně. Za porušení pravidel může pilot dostat pokutu až 100 000 korun. Firmám hrozí sankce až 5 milionů. Ulice norského hlavního města Osla včera večer navzdory silnému dešti zaplnili tisíce Norů, aby doprovodili rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, včera ráno zemřel v univerzitní nemocnici v Oslu. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Nyní ho na trůnu vystřídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Hakon VIII. A pojďme také na sport. Patrik Šik zatím nehodlá změnit své rozhodnutí skončit v české fotbalové reprezentaci. V novém rozhovoru kritizoval fungování národního týmu a řekl, že hráči podle něj jezdili do reprezentace spíš na úkor svého výkonu, než jako za odměnu. Vadilo mu také vyčerpávající cestování během letošního mistrovství světa. Šik zároveň uvedl, že ani případná schůzka s novým trenérem Santi Denianem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Už zítra začne cestujícím sloužit nové autobusové nádraží ve Vsetíně. Slavnostní otevření i s programem pak bude v pondělí. Nové nádraží je součástí většího projektu, kdy Vsetín propojil autobusy, vlaky i MHD v jednom dopravním terminálu a upravil i okolní prostor. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic v novodobé historii Vsetína.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině, hezkou sobotu, Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: David Guetta, tedy svým Saturn SNI, to je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno, to poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost. Píše nám Luďan, takže Luďku moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky, ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit, ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy, ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošený déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla celá a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl
1: i celu,
0: která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně prošelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešní sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Ty jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J-Lo ne.
0: Děkujeme za přiznání. Já měl J-Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl, jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás z Hitrádia. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
1: No takhle, já to beru jako bych tady byl prostě bez svojí starší sestry, jo?
0: Ano.
1: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo? No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
0: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem
1: Kubík tady.
0: A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to, prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
1: Já nevím právě někdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
0: Jo, to bylo hezký překvapení dneska. Takže nevím. Zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda. A taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
12: tisku.cz. Náplně hned.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tady dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to moc nebaví. Tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu. Potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě. A nebo se přede mnou skrývají. Mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to, já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici. Že bych nepřinesl materiál, prostě.
2: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo. Kdybyste náhodou měli nějakou hezkou lokalitu.
2: Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano, osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já, Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní. Pozitivní a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Rádia pokračuje, tady jsou Mr. President.

0: dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy, na nich se úplně vyšívá teďkon. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor, nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: No, každopádně, jaká muzika nás čeká? Když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda tuším 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýhokoliv Reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky, my jsme byli na Zakynthosu,
0: no.
1: A já to tam dával furt, prostě jak koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopadl po tu hladinu, tak jdem, makeba, makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jsem jako taky?
0: Jo, jako mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prstů, jako ta písnička.
1: Já udělám dneska staríčko a dám tam makebu.
0: To je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
4: Tak setři a šetři.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Tohle jsou TLC, těsně před 10. hodinou. Sobota a vaše Hit Radio. Dáme si za chvíli další velké letní hity a předtím samozřejmě čerstvé zprávy.
1: McDonald's vás zve na Hippodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
2: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu i další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce. Nejnáročnější onkologické operace se mají v Česku postupně přesunout do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 centralizovat zhruba 4100 zákroků ročně, které se dnes provádějí i v menších nemocnicích. Podle ministra Adama Vojtěcha mají zkušenější týmy u těchto složitých operací výrazně lepší výsledky. A pojďme také na hokej. Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na 8 let za celkem 163 milionů dolarů, tedy přibližně 3,38 miliardy korun. 27-letý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027-2028. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Palačovská spojka už je skoro hotová. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem zlepší napojení regionu na dálniční síť a také odvede z obcí tranzitní dopravu. Ještě než se otevře autům, si ale budeme moct vyzkoušet pěšky nebo třeba na bruslích a na kole. A to za 2 týdny. Provoz na Palačovské spojce se pak rozjede nejpozději v závěru října.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
6: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No a jsme v tom až po uši, jasně, léto končí, prázdniny končí, ale my pro vás máme summer party až do konce neděle, 30 let těch největších letních hitů a teď jeden, kde se naučíme počítat. Od Rickyho Martina.

0: mě nečekej, Verona a taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc, dneska je 29. srpna, přátelé, poslední tedy prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný, jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do pětice zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy, sportovní dokumenty o tenistech, fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy. Takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet po tom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7 tisíc možností, co si tak jako můžete vybrat a vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň a ty další budou následovat. Hezké dopoledne, Hit Radio je s vámi.

0: ty největší letní hity, protože my máme summer party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu, řekl bych, druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech hit rádia. Pak jistě. Až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxette, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej. To jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr. Skvělé ceny. Skvělý servis. Skvělá prodejna. Skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2. A e-shop elvin.cz.
6: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
14: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Back Wars, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
15: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí. Našel jsem zprávu, kterou, pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda já občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky.cz, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: No a co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, toto jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtensteinska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén, a proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. To si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, tohle je určitě clickbait.
1: Takže no.
0: A vidíte? Udička byla nahozena a Urban se to schytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo celý kalpat kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát, dáme si taky Lounge Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší summer party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Radio. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co by si dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano.
1: No a tu mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si znal ty?
0: Jo, přemýšlím, jestli, jak si řekl kaše řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek, ten, víš, jo, a ten mi taky chutná trochu víc toho mletýho.
0: No. Tak vy se nám určitě po 11. můžete svěřit, protože vám budeme hrát písničky k obědu, jo? A do té doby, než odbije 11. Tohle je taky letní záležitost, která na Summer Party nesmí chybět. Dario G a Sunshine a kromě jiného třeba Mark Amber. Už za chvíli.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.

0: flašky, kufříky, kdy měním za kuponky. Školabová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.

0: Více na scoutská.cz.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio a přejeme vám skvělé dopoledne, to sobotní s datem 29. srpna, ale hlavně summer party, která pokračuje i za chvíli. Taky zprávy tady budou.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu už překročil 600. Podle nejnovější bilance nepálské policie zemřelo 616 lidí. Další více než 2000 se stále pohřešují. Přívalová povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a čínského Tibetu a ničila domy, silnice i další infrastrukturu. Česko podle ministerstva zahraničí zatím nemá informace o obětech mezi českými občany a Nepálu. Pošle humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. A pojďme také na sport. Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou už 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 1-2 na sety. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Zoo Ostrava můžeme zavítat do nového pavilonu. Otevřeli ho včera a je zaměřený na obojživelníky. Pozorovat tam můžeme žáby, mloky nebo čolky a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Obojživelníci totiž patří k nejohroženějším skupinám. Na červeném seznamu je skoro polovina známých druhů.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
10: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska v sobotu s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hey!
11: Fonsi!

0: Máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Vendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět, takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký tipy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý tipy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za tipy tady i pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezónu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: To výborný, prostě ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásné.
0: Aby tě to lákalo vlastně.
1: Přesně, plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu, ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si mi raje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: To je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte, a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a Oči, za pár minut si dáme taky napsání, budou Placebo, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Placebou právě teď u nás na vaše psání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu, borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. A tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych se jí stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představuji si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, výtečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.
2: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Venkovské Trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
5: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
4: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském Trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské Trojhalí nebo na trojhalí.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, typuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme za sebou, tyjo, utíká a máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené kary, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď,
0: no,
1: jo? Teď
0: no, tak to nikdo jiný tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal, jestli někdo není vedle. Ne, to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlům.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Já králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně Ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo.
1: Takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, on nám to prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli. Ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte. Prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio a hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku a tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: Jakube, ty taky nepiješ pivo.
0: Když
1: je teda hodně výjimečné. Hodně.
0: Když je nutnost, tak jedno dám.
1: Já když je nutnost, tak dám jednoho loka.
0: Jo?
1: Abych se přesvědčil, že mi to opravdu prostě nějak Bůh jako neseslal, to znamení, že to pivo je pro mě.
0: Pamatuju si případ, a bylo to je takový interní humor teď, ale bylo to skutečně v restauraci, která tady naproti, jo, u nás v rádiu. Dal jsem dvě.
1: Dvě?
0: A tamhle je takový parčík.
1: Mm-hmm.
0: A tam jsem zvracel.
1: Jo, takhle, já myslel, že tam si dal ještě to třetí.
0: Ne, tam už jsem ležel.
1: Potom, ne, je to vlastně zvláštní, furt se ptám, jako co je se mnou špatně, protože většině lidí pivo chutná. Na druhou stranu mám trošku nadváhu, i tak říkám si, kdybych ještě do toho lental pivo, jako.
0: Ty jsi krásný by kluk, prosím tě. Nádherný.
1: Mám prostě. Ti taky teď říct, tady,
0: ne, to
1: ne, my jsme tady dva krásní lidé.
0: No dneska. Jo, ale Filip je hezčí. Tak, dáme si jednu klasiku, což je Kaoma a Lambada, když už máme tu summer party. Mám tady i vzkaz od Markéty, která by to velmi ráda slyšela. Mimochodem dneska na oběd má přesně nic. Takže Markéto, gratulujeme moc a přejeme dobrou chuť. No a za pár minut budeme hrát třeba taky poetiku každou vteřinou, aby se mi dobře dělal oběd. Dělám buchtičky s krémem a předem moc děkuju Petr z Ostravy Vítkovic. No tak jo, připraveno jest a my pokračujeme. Tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio. Přejeme skvělou sobotu těsně před polednem.

0: Tak jo, přátelé, tohle byla Poetika. Já doufám, že doma u vás už to bublá a bublá a že už jste možná připraveni na servírování. Jak to bylo v Masterchefovi vždycky? Tam ty tři kuchaři říkali 3, 2, 1,
1: konec.
0: A máte to na servírování.
1: Ruce nahoru.
0: Ruce nahoru.
1: Zdávám se.
0: Hele, pojďme na poslední přání, který tady máme. Ahoj, tady Iveta. Máme grilování zeleniny, k tomu máme kuřecí plátek a něco na mlsání. Palačinky se zmrzlinou. Palačinky se zmrzlinou, to je dobrý. Shakiru ji budeme hrát za chvilku. Ty jo, dobrý, no.
1: Ty si jedeš dát, viď? Za hoďku.
0: Jakože bych napsal, kam mám dorazit?
1: No ne, no tak jsme v Praze, ne, tak tady je hned třeba 300 metrů je po někde.
0: Jakože bych si zašel.
1: No, ano. Bych si zašel, prostě udělal si hezkou sobotu, přijdeš domů, manželka se tě ptá, co pak si papal kobyro, ty řekneš, měl jsem Cezar salát bez dressingu. A přitom tam zapaluje ta palačinka za zmrzlinu.
0: To samozřejmě ale udělám. Dobrý nápad, to znamená, že si za chvilku dáme Shakiru a to k obědu a ještě je tady zpráva, dneska máme na obídek bramborový guláš a odpoledne grilování. Dneska mají totiž dvojčata, vnoučata svoje narozeniny, tak samozřejmě gratulujeme. Elenka a Kubík mají 10. narozeniny, tak gratulujeme, posíláme pozdravy z Hitrády a vy už víte, co my dneska budeme jíst. Tu Indii jsi teda nezměnil.
1: Tam si skočím. Plácnu se přes kapsu, dneska není meníčko, takže to bude tak za 300 pade, přátelé.
0: Ježiš,
1: ten život je drahý. Budu tady zadarmo dneska.
0: To snad není možný. Pojď tak.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
2: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
1: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
9: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

nastav si na mobilu upozornění na 7:10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile.

0: Samuel Jack právě teď, no a za chvíli už pravé poledne, to znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy a Summer Party bude pokračovat.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku pravé poledne a další zprávy, vítejte u nich. Němci se podle tamních médií vracejí z dovolených s úplně jiným pocitem než dřív. Zatímco ještě před lety měli dojem, že doma všechno funguje lépe než v zahraničí, jejich pohled na vlastní zemi se mění. Čím dál častěji narážejí na rozbité silnice a mosty, spožděné vlaky, špatné internetové připojení nebo úřady, které stále používají fax. Psychologové varují, že ztráta důvěry ve vlastní zemi může mít dopad nejen na náladu společnosti, ale i na německou demokracii. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 až 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši. Z výplaty je ale pokryje pouze 49% z nich. A pojďme také na fotbal. Sparta má nového kapitána. Pásku po odchodu Lukáše Haraslína převezme 23-letý Adam Karabec, odchovanec pražského klubu. Do Sparty se přitom v létě vrátil po hostování v Lyonu, kde strávil minulou sezonu. Trenér Brian Priske zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu, která má Karabcovi v jeho nové roli pomáhat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Už zítra začne cestujícím sloužit nové autobusové nádraží ve Vsetíně. Slavnostní otevření i s programem pak bude v pondělí. Nové nádraží je součástí většího projektu, kdy Vsetín propojil autobusy, vlaky i MHD v jednom dopravním terminálu a upravil i okolní prostor. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic v novodobé historii Vsetína.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
9: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání 800 937 937.

Alex Warren a jeho Ordinary. I to patří sem k nám na Summer Party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dál. Ale kde to vlastně celý začalo? To je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5, to vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší Summer Party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

0: Anthrax a Golden. No a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuj si, jak kapela Las Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značně jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho i zatančil. Nevyšlo to.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jo, jo, takhle hraje Hit Radio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Radio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 tisíc dětí, což si myslím, že je stále hezký. Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí. Tak je tam možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo? To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5 000 korun, komerční pobytový tábory

vždycky třeba na 8 až 10 tisíc, jo. Ale na jak dlouho vy jste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu? A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako burstíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to kupodivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny, bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Radio máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět opravdu ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

0: oblíbené Hit Radio, vašeho nejlepšího parťáka nejenom na víkend, ale dnes se speciálním víkendovým programem, protože prázdniny už jsou téměř fuč, jo? Spějí do svého finále a tak my máme summer party, aby jsme ještě zazpomínali na největší letní hity posledních 30 let a mezi ně určitě patří i Michel Tillo. Tenhle kluk byl předurčený k úspěchu, jo? V 7 letech první hudební vystoupení, ve 12 letech byl dokonce frontman už první kapely, prostě má to v kůži. Ode mě všechno, Kuba Urban se loučí, užijte si zbytek léta! A budu se těšit zase někdy, ahoj!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.

0: Rádio Orion.
1: Let's get it started in here.

0: A nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Opatrní buďte v Opavě Kylešovicích. Ve směru na Malé Hoštice jsou záchranáři u nehody mezi autem a cyklistou. Zdržení je nárazové. A v Kravařích v Mlýnské ulici pozor na nehodu dvou aut. Vaše takhle, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Jenom hity. Hit Radio. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. V Česku přibývá kybernetických útoků. Za prvních 7 měsíců roku 2026 vyšetřují detektivové přes 14 tisíc takových trestných činů, tedy asi o 2000 více než loni za tutéž dobu. Přes 2/3 případů se týká podvodů, informuje o tom Česká televize. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku, uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
8: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
7: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů. V neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrům Fuchsovým.
0: Zítra v neděli na Moravě a ve Slezsku čekáme polojasno až oblačno s teplotou i do 28 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech naměříme 17 až 21.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Kuba Hnutek jméno mé, přátelé, Summer Party pokračuje a pokračovat bude až do zítřejších 18 hodin. Takže kdo nám odstartuje další hodinu, rozhodně hitovka Ferrari. Tak brum.

Taylor Swift. Já vám přeju pěknou sobotu, tu poslední prázdninovou, s tím, že souseda si prostě ani ve větším městě nebo na vesnici na Moravě a ve Slezsku nevyberete. To je pravda. Může to být kámoš, co vám půjčí vrtačku, ale taky prudič, který má přehled o každém vašem pohybu. No, jedna rodinka si kvůli vedrům pořídila výkonnější ventilátor. Jenže sousedka uslyšela větší hučení, podívala se na vyšší spotřebu elektřiny a normálně přišla s teorií, že doma těží bitcoiny a tím jim teda způsobila pěkné problémy. Tak si to představíme v Ostravě, při troše štěstí seženete ventilátor, abyste se neupekli a sousedka už za dveřama počítá, kolik kryptoměny jste jí tím vytěžili. Ano, nevymýšlím si, nemám nos jak Pinokio, tohleto se opravdu stalo. Tak některým sousedům prostě nestačí kukátko, někteří by potřebovali rovnou kontrolní stanoviště. Ach jo, že je to baví. Pojďme si zlepšit den, protože před námi Paula Chiara, Vamos a Bailar a chybět nebudou ani Imagine Dragons.

pohodička od Imagine Dragons. Pánové hráli hit Next to Me, no a protože to máme poslední prázdninový víkend, tak doporučuju, neseďte doma a vyrazte oslavit Den obce Horní Suchá na místní stadion. Od 13 hodin do 22 si můžete užít sobotu plnou hudby, zábavy, vystoupení třeba Adama Ďurici, kluků z Valmezu, takže zahrajou pánové kolem Peti Fialy, nějaká Žďor. Tomáš Klus přijede, no a ti nejmenší si užijí vystoupení Karol a Kvído. No, tak přijďte oslavit konec léta, máte na to celé odpoledne. Jak by řekla paní Ružičková ve Slunce Seno, máme na to celý dopoledne. V tomto případě odpoledne. Za chvilku se Summer Party Junior Senior, nebo třeba taky taková Shakira, která nás pozve

nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír.cz

0: pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zingr jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
3: Jízda na traktoru, opékání v pekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
2: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Orion. Puh. Nemáte napučení přímo top? Dan Bárta tady ze snowboardiáků nás pozval do Jeseníku a Beskyd, kde je sněhu minimálně půl metru, takhle 29. srpna. Brr! Umí klimatizace topit? Zkoušíme? Jo, 30 stupňů to by šlo. Jo. Přes nás, pokud máte v plánu teďka někam odpoledne vyrazit, pořádně se oblečte, protože na Moravě ve Slezsku jako fakt mrzne a ten Dan Bárta nás té summer party posunul na úplně jiný level.
1: Co je?
2: Večeře.
1: To tady jenom dostříkám.
2: Umej si potom ruce.
0: O, tak se uklidníme, jo, jdeme dál v tom správném tempu. Michael Gray a The Weeknd se pravé summer party.

0: rockový projekt z Německa. To byly C-Block a So Strung Out. Mimochodem hitovka z roku 1997, takže se nám vešla do toho, co posloucháte, my jsme za to rádi a poslouchat samozřejmě můžete až do zítřejších 18 hodin. Summer party, samé letní hity a chybět nebudou ani do 14 a dalších zpráv, takže Alan Walker nabídne Alone, bude tady Shaboozy, budou Coldplay, Lou Bega, Rose a Bruno Mars, no prostě interpreti a kapely, které zbožňujete. Jsem Kuba, pěkný den.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
0: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem jí našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, no musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
13: Hit Radio Orion.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: opatrní, buďte na Přerovsku, mezi Hustopečemi a Němeticemi jsou záchranáři u nehody auta, které skončilo ve Stromě. V Olomouci na Velkomoravské ulici jsou problémy skrz nehodu dvou aut, no a ještě Opava Kelešovice ve směru na Malé Hoštice byli záchranáři u nehody mezi autem a cyklistou, probíhá tu došetřování. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
5: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupových jednání o vstupu do země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 osob bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 lidí. Ruský dron v pátek večer zasáhl i sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy. Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Martensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance generálce na US Open podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
0: A po zprávách počasí zítra na Moravě a ve Slezsku můžete čekat polojasno až oblačno s teplotou i do 28 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech bude o něco chladněji. Tady čekáme v maximech 21 na teploměrech.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Orion.
0: Summer Party, to je oč tu běží a poběží až do zítřejších 18 hodin a já jsem rád, že vás můžu provázet těmi největšími letními hity z

Vaší odpolední svačině, snídaně u Tiffanyho, díky Deep Blue Something, tady je Summer Party a Hit Radio Orion a 14.10 a Totok je za mě super, protože v Bašce je hotová první etapa nové cyklostezky, která má být bezpečnější variantou pro vás cyklisty, ale taky pěší a postupně propojí Frýdek Místek s dalšími místy ve směru do Beskyd. Tak co? Kdy to pojedete otestovat? No já bych asi počkal na trošku chladnější počasí, protože v těch vedrech bych se na kole dostal do Bašky a zpátky už jen díky vlastnímu setrvačníku. Pak je tu ještě varianta elektrokola, ale o tom si můžu nechat jenom zdát skrz ty ceny, že jo. No, tak jestli tam vyrazíte, nezapomeňte, že cyklostezka je nová, ale vaše nožky, vaše fut pořád původní. Jenom pro připomenutí, jo? Summer Party Hit Radio Orion pokračuje. S Davidem Guettou a CEO za chviličku, ale teďka Žubl a

0: jako vaše sobotní odpoledne. Ze Summer Party Hit Radia Orion, David Guetta, taky Sia v hitu Flames. Kulturní tip je libo, dobře, pojďme se podívat na Mořefest 2026, protože před nějakými 17 minutami začala oslava 10. výročí Karvinského moře. Organizátoři si pro vás připravili opravdu bohatý program, včetně vodních atrakcí, sportovních aktivit, jogy nebo pirátské stezky s úkoly pro vaše prcky, takže samozřejmě rodiny s dětmi jsou vítány. Těšit se můžete i na improvizační divadlo od vás a hudební představení. A když jsme u té hudby, tak pomyslnou třešničkou na dortu je pak beach party s DJem. Ještě jednou Karvinské moře a oslava 10. výročí. Dneska od 14 do 20. No a co to nevidí okomé modravé? Za chviličku z naší summer party Venga Boys, We're Going to Ibiza, a po tomto hitu Mike Candice, One Night in Ibiza. Což na té Ibize to asi žije, že? Tak se tam podíváme hned dvakrát za okamžik.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

Do dneška se nemůžu zpamatovat z toho částečného zatmění měsíce. Naspal jsem asi 3 hodiny. Také se to měli podobně. No, tak ale další úplně jak až někdy jako jindy. S tím, že hodiny jsou hvězdí z naší Summer Party Hit Radio Orion. A teďka pořádně se Silter Radio, protože Top Gear se vrací. Televize BBC potvrdila návrat kultovního pořadu a jedním z možných nových moderátorů je komik Jimmy Carr, jo? Jméno ještě potvrzené není, ale automobiloví fanoušci už mají důvod se těšit. No a kdyby takhle hledali inspiraci pro českou verzi, já mám v sobotu minutu po 2:30 jasno. Clarkson, Hammond a May po Ostravsku. Disciplína číslo 1. Kdo nejrychleji projede kruháče v Novém Jičíně? Disciplína číslo 2. Kdo najde volné parkovací místo v centru Ostravy? A do třetice, kdo dojede přes Rudnou bez jediného ty vole?

0: Tam jakože se Kuba Onu tak jmenuju, řeknu, že Aventura spojil v roce 2002 Seely se zpěvačkou Judy Santos, aby nahráli letní hit Obsession. Proč o něm mluvím? No protože v roce 2002 to byla vůbec první písnička, kterou jsem tehdy v rádiu jako moderátor začínající pustil. Od té doby jsem ji neslyšel až dneska po neuvěřitelných 24 letech. Wow. Takhle chutná. Hit Radio Orion a samozřejmě naše Summer Party. A chutnat bude i dál díky Kladivákovi. Teda, bude tady MC Hammer? A nebo třeba také Travis McCoy, DJ Bobo na Vídne, Chihuahua a další letní hity. Jsem rád, že posloucháte.
1: Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz.
5: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
6: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
5: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jakoby dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Od 2. září na Nově.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
12: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
13: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
14: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
15: Hit Radio Orion.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.
17: Touch this. You can't touch this.

Hit Radio Orion. Chihuahua. Chihuahua.

0: Party s jeho Chihuahuou. No a na řadě nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V centru Olomouce buďte opatrní, v Krapkově ulici se srazila dvě auta a v Rudné pod Pradědem, čili na Bruntálskou, jsou záchranné složky u nehody mezi autem a autobusem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. Tu je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: díl. V Česku přibývá přestupků z drony. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Nejčastějšími hříšníky jsou neregistrovaní, tedy amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Mnohdy totiž ani netuší, že jsou například v bezletové zóně. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní spoje. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. Fotbalová šance liga dnes pokračuje třemi zápasy šestého kola. Od pěti hrají Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od osmi pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemiance s Mladou Boleslaví byl odložen.
1: Zítra na Moravě a ve Slezsku čekejte polojasno až oblačno s letními teplotami do 28 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech naměříme 17 až 21.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
1: Na minutu přesně, je to 24 hodin, co jsme odstartovali Summer Party a rozhodně v ní hodláme pokračovat, protože víme, že letní hity vás takhle na poslední prázdninový víkend prostě

zdi. V Třinci totiž vznikl obří murál s její podobiznou. Má přes 300 metrů čtverečních a Eva na něm dělá společnost třineckému Drakovi. Dívám se, že i řece Olši, Beskydským lesům, oceli a dalším motivům typickým právě pro Třinecko. A nejlepší náhoda, jo, co mě jako doslova dostalo, umělci se rozhodli Evu do muralu zařadit a až o dva dny později zjistili, že právě v den, kdy ji malovali, měla 33. narozeniny. Takže mám pocit někdy 12. srpna. No, tak to už není náhoda, to je skoro scénář, že ano. Eva má zkrátka v Třinci na Ledické poblíž základky takový výhled, že jestli tam ještě někdo pozve na kafe, bude mít vlastně všechno pod kontrolou. Za mě, přátelé, kamarádi, velký palec hore, za mě nice.

že se užíváte letního počasí, že neřešíte žádné stresy, děsy, běsy a tak dále a že se těšíte i na další letní hity. V jednom bude zářit Shine It jako to dnešní slunko, jako ten Oscárek, Calvin Harris. Chybět nebude ani Ray a pozor, dáme si jednu klasiku od Genesis. Takže zvolníme by tu I Can't Dance. Dík, že jste

0: Plastik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Genesis, I Can Dance. My jsme Hit Radio Orion, sobota 15:30 odpoledne. Co pak děláte? Jdete na procházku? Nebo někam za kulturou? Dobře, já vás teďka vezmu na jednu hodně drahou večeři. Francouzský ochránce zvířáci v restauraci všiml živého humra, který měl skončit na talíři. Ale tomu typanovi mu ho bylo líto a tak ho od restaurace koupil za nějakých přepočtu 7300 korun. A místo na talíř ho odnesl rovnou zpátky do moře. A jak tady zjišťuju, prý to nebylo poprvé, už před 2 rokama zachránil podobným způsobem humry 3. Teda, takový dobrý skutek za 7000, no. Já bych za ty prachy asi zachránil minimálně celou ledničku před hladem a ještě bych u nás v hospodě pozval partu známých na samozřejmě nealko pivo a nejenom jedno. Pojďme dál za summer party, protože ta pokračuje, pokračovat bude až do zítřejších 18 hodin. A teďka, dámy a pánové, jedna, řekněme tu cárna, protože když Gabry Ponte vydá něco do světa, tak vždycky je to diskoška. A tentokrát si dáme velmi slavný hit Felicita, ale z roku 2025. Takže zesilte rádio, protože tohle je letní nářez. Felicita.

0: Kde ty časy jsou, kde kluci One Direction ještě fungovali hezky jako grupa, jako skupina? A kde ty časy jsou, kde vydali What Makes You Beautiful? No, už to bude trocha té historie. Já doufám, že máte si rádi Morion. Dobrý den, že vás Summer Party, kterou vladíte, baví a že si se mnou dáte za chviličku Boniem, For the Cause, Toma Grennana a chybět nebude ani Damiano David od Kuby Ohnutka. Nádhernou sobotu přeju.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
3: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
4: Jsme podpořili 29 projektů.
5: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hitradio Orion. Více na hitradioorion.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
10: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
9: Tak setři a šetři.
11: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisku levně
14: CZ. Náplně hned.
15: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
1: Hit Radio Orion.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: party a nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezská na D1 mezi 341. a půltým a 321. kilákem ve směnu na Brno. Budou až do 5 odpoledne probíhat práce u držby, tak opatrně, ať není nějaký malér. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.

0: www.znojmo.cz.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
4: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
5: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
4: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenistů. Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. Úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolina Plíšková.
6: Zítra nás bude na Moravě a ve Slezsku počasí bavit. Čekáme polojasno až oblačno s teplotou do 28 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech naměřím v maximech 21 stupňů Celsia.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Orion.
6: Všichni dobře známe letní hit Hey Mambo, Mambo Italiano a v něm Shaft. No ale Shaft nemají jenom Mambo Italiano, ale taky Mucho Mambo a právě tento hit mám pro vás ze Summer Party.

hřích. Tady je sobotní odpoledne, 16.12. Ukažte se mi. Skvěle vypadáte. A díky tomu vám můžu říct, že během summer party se podíváme do Opavy, protože na Horňáku odstartovala druhá etapa bourání bývalé Slezanky. Práce vyjdou asi na 14 míčů a hotovo by mělo být do konce listopadu. Jinak bourá se postupně bez odstřelu, hlavně kvůli ochraně okolních historických budov. A pokud se ptáte, co bude na místě potom, tak to ještě jako není úplně rozhodnuté. Opava chystá architektonickou soutěž, no a ve hře je buď nové bydlení, nebo nějaké služby, kultura, veřejný prostor, nebo třeba podzemní parkování. Ano, tak Slezanka mizí, ale otázka zůstává. Co přijde po ní? Obaváci, teďka je to na vás. Hlavně tam příště nevznikne další místo, kde člověk jde jen, jak se říká, na jedno a vrátí se domů o 3 hodiny později. Tak krásné odpoledne od Kuby.

Nevím, jestli jste někdy viděli animovaný snímek Zpívej, ve kterém zvířata zpívala slavné hity od nás, lidí, no a právě ve filmu Zpívej zazněla i tato hitovka Shake It Off od Taylor Swift. Vždycky se mi vybaví, jak tam to zvířátko tancuje a napodobuje Taylor Swift. Každopádně, teď vás pozvu na zítřek. Nechte vařečky tam, kde jsou, nechte je v šuplíku, žufany nechte tam, kde jsou, nechte je taky v šuplíku a vyrazte do Prostějova, protože tady mezi 10. a 18. bude probíhat akce Chutě kraje, letní festival Olomouckého kraje, přímo v Kolářových sadech. Festival prý představí tradiční i moderní jídlo z kvalitních místních surovin a také nabídne prezentace regionálních značek, farmářů, řemeslníků a gastropodniků. Užijou se tu i ti nejmenší skrz dětskou zónu a vy, dospěláci, můžete navštívit blok o zdravém životním stylu. Tak ještě jednou zítra Prostějov, Kolářovy sady od 10 do 18. Přeju dobré chutnání a nabízím z naší summer party Pink, Jennifer Lopez a chybět nebudou ani Westlife. Za chvíli.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Tisku.cz. Náplně hned.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.

oběma přejeme hlavně zdravíčko, spoustu společných krásných chvil. No a mamči, samozřejmě co nejvíc důvodu úsměvu, že jo? A pokud má Gloria po mamči soutěživého ducha, tak je docela dost možné, že za pár let tady v rádiu budeme gratulovat k úplně jiným.

0: Summer Party. No ale tím, že je tu víkend, tak ten čas bych neřešil. Bez tak máte volno, užíváte si, ale pravdou může být to, že právě o víkendu ten čas letí jako voda. No, sobota, zítra neděle, pak ještě pondělí a otuterka, hola, hola, škola volá, že jo. No, pojďme si zpříjemnit poslech dalšími hity, protože s jedním tady bude Ricky Martin, nabídnu Coldplay, zpívat bude také Kateřina Maria Tichá a dáme si i Somewhere Over the Rainbow, ale ve speciální verzi, protože tu si jednoho krásného dne půjčil Robin Schulz a také Ale Farben. No, počkejte si na výsledek, bude stát za to.
1: Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hitrádiu Orion. Více na hitradioorion.cz. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
11: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
10: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Skvělý závěr tyhle té hočky. Robin Schulz, Alef Arben a také Izrael Kamakami Woule. Vy to Somewhere Over the Rainbow. Další hit je po celé, samozřejmě Summer Party bude pokračovat, ale teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Olbramicích v Josefovické ulici je dopravní nehoda. Dejte pozor. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp. 724 299 199.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit. Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec, vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu dneska v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupu jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Ničivá povodeň v severním Nepálu už má přes 600 obětí. Téměř 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Podle agentury AP jsou mezi pohřešovanými také stovky cizinců, kteří se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Fotbalová šance liga dneska pokračuje třemi zápasy 6. kola. Právě teď začínají hrát Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8. pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
0: A po sportu počasí zítra nás bude bavit. Čekáme polojasno až oblačno na Moravě a ve Slezsku s teplotami do 28 stupňů. Na hory slibuju 17 až 21.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Krásné sobotní odpoledne, to 29. srpnové. Stále přeje Kuba Ohnutek. Ahoj, Moravo a Slezsko, YouTube a nebo Madonna. No a když tu máme tu summer party, tak Madonna nabídne velký letní hit. Jmenuje se Holiday.

víte z našich zpráv od Vladana. Fotbalové derby Baník versus Sigma Olomouc dneska od 20 na městském stadionu v Ostravě. No a na utkání se připravuje taky DPOčko, dopravní podnik, který v souvislosti s ním posílí tramvajové spoje pro lepší dopravu vás, fanoušků, na stadion a hlavně po utkání ze stadionu. Tak bude se jednat o takzvané vložené spoje VS, které vás v pohodě, v klidu, doufám, dostanou na Dubinu, do Výškovic, Poruby, ale taky na Hlavák. Tak auto nechte doma a jeďte fandit MH.

originále Eiffel 65 v novém kabátku David Guetta, I'm Good. Tak, před chviličkou na Hitrádiu Orion jsme se byli podívat na městský stadion v Ostravě, kde proběhne utkání mezi Baníkem a Olomouckou Sigmou, ale teďka bych tu měl něco pro celou vaši rodinu. A to sice pozvánku na akci Strašení na Hradě. Všechno začne už zhruba za hodinku a pár minut. Slezsko-ostravský hrad se promění opravdu ve strašidelné místo. Duchové, pavouci, temná zákoutí, tajemné bytosti, kroužící po hradě. A do toho taky připravena stezka, které je nutné splnit několik úkolů, aby hlavně ti nejmenší, ale také vy dospěláci jste zjistili, kam bájný rytíř ukryl poklad. No a až zjistíte, kde se poklad ukrývá, budete mít dost odvahy si zajít pro svou bubu odměnu. No. Tak, jak jsem říkal, akce je vhodná pro rodiny.

0: okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu, to je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže, zkrátka věda, co je vidět. A večer, The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty.

Já rozhodně chápu, že ani v našem kraji razovitém nechceme zažít tohle, o čem chci mluvit. Zákaznice v jednom italském městě si objednala vaječinu. Chtěla ji ale víc propečenou a bez salátu. Číšník to nějak jako neunesl a do objednávky kuchaři připsal. Cituju. Tohle mě fakt naštvalo. Sakra. Připál ta vejce a naplivej do nich. A nejlepší na tom, personál tuhle poznámku zapomněl vymazat ze systému, takže se objevila přímo na účtence. No, číšník se omluvil, restaurace se omluvila, ale mladík o práci přišel. Já jenom doufám, že se příště někde objednáme vajíčka, kuchař dostane maximálně pokyn, dobře propečená, a ne ten instrukce, které bychom si radši nepřáli číst ani na účtence, ani na talíři. Dámy a pánové, to je hnus volebnosti.

0: Tady Kygo, Lost Frequencies, no a zítra živě z Beskidské sedmičky mezi 9 a 11 dopoledne vás vezmeme přímo do cíle, kde postavíme naše mobilní studio. Ale Summer Party bude pokračovat po celou neděli až do 18 hodin. Já jsem Kuba Ohnutek a zítra se na vás těším už v 8 ráno. Mějte se.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Give me a C. Give me a O.

0: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
3: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
2: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna, jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní linky. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požárů v přírodě se vrací domů. Není už tolik potřeba. Na síti X o tom dnes informoval Hasičský záchranný sbor České republiky. Do Srbska dva vrtulníky odletěly před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. A nakonec ještě počasí. V neděli čekáme nejčastěji polojasno až oblačno, jen ojedinělé se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů, na horách naměříme nejčastěji 19. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.
9: Zlepši si náladu.

0: Rain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Co to zas popájskuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: taky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.

0: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku levně.cz.
3: Náplně hned.

0: havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Orion.
1: Check it out, check it out.

0: jdete do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.

0: Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Let's go, girls.
3: Come on.
2: Let's go, girls.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: rata, trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: Hit Radio Orion.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.